0: Stojíme na nádvoří gotického hradu Trosky, který je dominantou českého hradu.
1: Wir stehen auf dem Hof der Burg Trosky, was ja ein Wahrzeichen dieses Gebiet ist, weil ihr habt ja das sicher unterwegs auf ihrer Reise gemerkt, dass ihr diese Burgruine von unterschiedlichsten Ecken des Gebietes gesehen habt.
0: Putování po našem regionu, že z mnoha míst je viditelná, že vlastně většina kopců tady v Českém ráji, stejně jako třeba Zabín, na kterým se ještě dneska podíváme, je sopečného původu.
1: Also hier in dieser Gegend ist das ziemlich häufig. Es ist

0: Ještě historická stavba někde ze 70. let. Konají se tady, ano, také závody, ale takového lokálnějšího charakteru.
1: Prosím, das ist natürlich jetzt keine direkte Konkurrenz zu Harrachov oder diesen wirklich bekanntesten tschechischen Skigebieten. Das dient vor allem den hiesigen Menschen, dem lokalen Skiklub.
0: Prostě nemůže si to konkurovat s harachovskými mostky, ale slouží to hlavně tomu zdejšímu lyžařskému klubu.
2: Kann man dann auch während der lokale Skiklub springt auf die Aussichtsplattform?
0: Já myslím, že ano. Ich meine, ja.